0: selber twittert, also ist dann selber twittert. Lübsit Made, wenn das jeder Lübsit Made. So, Pade, Pima, sie das so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Es ist ein Rauder, Pekme, das ist ein Rauder. Träne, Walget, aber lass die Träne fallen. Selles Techt und Telaxid, selles Techt und Olmas Selle, die Tunas, da Olmas Selle. Selles Balmi, Ilma, Tunas, selles Balmi.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: selber twittert, also ist dann selber twittert. Lübsit Made, wenn das sie da lübsit Made. So, Pade, Pima, sie da, so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Es sei lauter Pechme, das ist ein lauter. Träne, Walget, aber lass die Träne fallen. Selles Techt und Telaxid, selles Techt und Olmas Selle, die Tunas, da Olmas Selle. Selles Balmi, Ilma, Tunas, selles Balmi.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na